tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumí,

teď ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší.

spievajte, matičky, keď hojdáte deti. Vaša pieseň jasotná nech im v očkách svieti a spievajte im, keď ich zabávate v lone. Nech im utkvie váš hlas, jak zvuk v zvone.

naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to,

klenutém těle duch bohatý raz očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, otírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý.

městem bydlí, na zámku sídlí, právě odvidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy.